0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera. Na

energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Was it something I did, something I said?

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hit parády 107 Fríčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hooty Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

0: Čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107 Frýčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Free Radio 107 FM. Vylaď se na nejnovější hity ve městě. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Klíčka.

0: me, baby, make me all gummy.
1: Free Radio. Free Radio.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Fajn rádio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jake Style a John. Čo ste? Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudeb

0: ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Reduta v 17 hodin. A představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Krásné, dobré ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Radia, s vámi Janča Houbová, krásné vstávání, zdravím do práce, pokud pracujete dnes v neděli, jako třeba já, jako spoustu dalších, anebo pokud jdete třeba do posilovny, tak hodně síly. Dnes máme neděli s datem 13. září, svátek slaví krásné mužské křestní jméno slovanského původu Lubor. Mimochodem vzniklo ze staroslovanského výrazu lub, líbí, podle českého kalendáře má svátek právě dnes, no a to jsem nevěděla, že ženská podoba toho jména existuje, přátelé, je to Lubora. No a k roku 2016 žilo v Česku 6 jejich nositelek. Tak Luborům i těm Luborám přeju všechno nejlepší.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 13. září. Připravené, přátelé, pojďme společně na to. České země, rok 1775, byl vydán robotní patent Marie Terezie pro Čechy. Rok 1866 začala dvouměsíční okupace Brna pruskými vojsky. Poslední voják opustil Brno právě 13. září 1866. Roku 1938 po Hitlerově rozhlasovém projevu ze sjezdu NSDAP v Norimberku vypukl na více než 70 místech českého pohraničí ozbrojený puč, takzvané to německé povstání. Rok 1968 Národní shromáždění schválilo legislativu rušící výdobytky Pražského jara. Například zákon číslo 126/1968 umožnil národním výborům zakázat nebo rozpustit veřejné shromáždění, které by mohlo narušit zahraniční politické zájmy státu nebo bylo zaměřeno proti socialistickému řádu. Rok 2008 Barbora Špotáková si připsala světový rekord v hodu oštěpem, no a rok 2024 nedávná historie povodeň v Česku, zejména oblasti severní Moravy a Slezska, byly postiženy intenzivními a dlouhotrvajícími dešti, následkem kterých se rozvodnily desítky potoků a řek. No a pojďme se také podívat do světa. Rok 1814 Francis Scott Key napsal národní hymnu Spojených států amerických. Pojďme se také podívat, kdo 13. září slaví narozeniny, tak například herečka Hana Číšková, herec Marek Daniel, televizní novinářka, reportérka a moderátorka Nora Friedrichová anebo britská módní návrhářka Stella McCartney. Tak pokud také slavíte, přeju vám všechno nejlepší.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Freerádiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Freerádia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

části Free Rády a Janča Houbová s vámi, no a pomalinku se nám rozjíždí náš dnešní nedělní ranní refresh. No a přátelé, začala nám hlavní sezóna sklizně hroznů. Ovšem podle odhadu Svazu vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší než dlouhodobý průměr, ovšem kvalita hroznů je zatím dobrá. No, takže tak, za malou chvíli už mám pro vás tipka, můžete vyrazit, je to kousek za Brnem, no a bude to i něco pro malé ladiče Frýčka, tak buďte s námi.

0: A pokud byste třeba hledali tip, kam vyrazit frýčkaři, tak kousek za Brno jeden bych tu měla. Zámecká zahrada ve Vyškově se prosáhle rekonstrukci otevřela tento víkend lidem. Přibyly v ní nové herní a vodní prvky, téměř 90 laviček a zhruba 70 stromů. Zahradnice vysadily také tisíce trvalek, no a v říjnu je doplní více než 18 tisíc cibulovin. A vypadá to teda nádherně, tak pokud budete mít cestu kolem, mrkněte do zámecké zahrady ve Vyškově.
1: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej,
2: ňam, ňam, ňam. Slyšíš to?
3: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
3: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
3: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
3: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: taková malá zajímavost. Představte si, dělníci při úpravách Tršova sadu v Brně našli smaltové cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině. Pocházejí z let 1902 až 1922, kdy na místě fungovala botanická zahrada. Tak taková malá zajímavost o Tršáku. Ručně psané cedulky převzal odbor památkové péče magistrátu, no a pod odborném ošetření by se mohly vrátit do parku jako součást výstavy. Mimochodem v Tršáku je moc pěkné hřiště a zvířátka, jsou tam zakrslé kozy, andulky, korely, rozely, králíci. Tak třeba tip pro vás, co máte doma malé ladiče frýčka.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Desátá hodina je tady, přátelé, krásné dopoledne, Free Radio s vámi a teď už také přehled kinonovinek, co aktuálně frčí v kinech, co jsou trendy a na co vás nalákám. Na francouzský thriller Guru, americké komediální drama Tony, tento týden pro vás mám i francouzsko-belgický animovaný film Dívka v oblacích, no a pro fanoušky Oasisu mám jeden dokument, tak si na to počkejte.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební.

0: Kinonovinkou tohoto týdne je třeba francouzský thriller Guru. V době, kdy důvěra v politiku vyprchala a náboženství již neposkytuje odpovědi, se Matt stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Nabízí jasnost, sílu a katarzi, vede semináře, které elektrizují publikum a slibují proměnu. Za pečlivě vytvořeným obrazem se však skrývá mnohem znepokojující realita. Jak roste Mattův vliv, rostou i mechanismy kontroly, které jeho následovníky k němu připoutávají. Emoční závislost nahrazuje sebepoznání a přesvědčování tiše přechází v psychologickou dominanci. Tak o tomhle bude nový francouzský thriller Guru.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo.

0: Americké komediální drama Tony vtrhlo právě teď do kin. Je mu 19 let, chce se stát spisovatelem a zatím vůbec netuší, jakým směrem se bude jeho život ubírat. Když neuspěje se žádostí o vytoužené spisovatelské stipendium, přijíždí Anthony do přímořského letoviska v Massachusetts. Místo literární kariéry nastupuje na letní brigádu do restaurace zaměřené na mořské plody a poprvé vstupuje do světa profesionální kuchyně. Za jejími dveřmi nachází prostředí plné hluku, vypětí, ostrého humoru, fyzické dřiny a výrazných osobností. Pro neklidného mladíka, který stále hledá své místo, se právě toto prostředí stane prostorem zásadní osobní proměny. Jak tohle celé bude probíhat, to se dozvíte na nové americké komedii Tony.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107.

0: Tento týden jsem si pro vás připravila francouzsko-belgický animovaný film Dívka v oblacích. Hrdinkou příběhu je 12-letá knihomolka Luna, které se dostane do rukou kouzelné pero, které dokáže proměnit ve skutečnost cokoliv, co napíše. Po čase se musí rozhodnout, zda bude žít své sny, nebo se rozhodne zachránit svůj svět před zkázou. O tom bude nový snímek Dívka v oblacích.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14.014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Free Radio 107 FM.

0: Pro fanoušky Oasis tu mám jeden dokument. Legendární skupina se vrací na velké plátno. Dokument s názvem Don't Look Back in Anger zachycuje triumfální comeback Liama a Noela Gallagherových během jejich turné, které znamenalo jejich první společné živé vystoupení po 16 letech v roce 2025. Film nabídne dosud nezveřejněné záběry ze zákulisí zkoušek i koncertních pódií a také první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Dopoledne s Free Rádiem Janča Houbová s vámi, no a už pro vás chystám tipy, kam můžete dnes v neděli 13. září vyrazit. A je toho opět obrovská spousta. Potěším nejenom milovníky kávy, vydáme se i na historické slavnosti do brněnské zoologické zahrady. No a chybět nebude i jeden voňavý bylinkový festival. Počkejte si na podrobnosti. Free Rádio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: kam vyrazit.
1: Dnes ožívá brněnská káznice na Bratislavské ulici brněnským kávovým festivalem Roast. Akce je zaměřená zejména na prezentaci pražíren, edukaci o problematice výběrové kávy a propojování kontaktů nejen mezi kávovými profesionály. Festival je určen všem, kdo mají jen trochu zájem o svět výběrové kávy. Čeká vás ochutnávka kávy, zajímavé přednášky od známých kavárníků, pražičů kávy a jiných osobností z branže, různé workshopy, chillout zóna a taky malý dáreček. Tak pokud jste se v tom našli, tak vyrazte do brněnské káznice na kávový festival Roast.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. Scatman's World.

0: pokazit.
1: A teď už také pozvánka na tradiční oslavanské historické slavnosti, které se konají tento víkend. Oslavany ožily historii, která připomíná návštěvu krále Přemysla Otakara I. a vysvěcení prvního ženského cisterciáckého kláštera na Moravě. Návštěvníky čekají rytířské turnaje, historické průvody, dobová řemesla, tržiště a taky ukázky dravců i program pro děti. Tak to jsou v kostce oslavanské historické slavnosti.
0: Rádio 107 FM, první v Brně s nejnovější.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A dnešním dnem vrcholí v brněnské zoologické zahradě festival Smečky. Akce, která byla věnovaná zvířatům, přírodě i všem, kteří jsou součástí brněnské zoo Smečky. Každý festivalový den nesl jiné téma. Pátek patřil třeba dní stáda, sobota dní hejna, no a celý víkend dnes uzavře den Smečky. Napříč areálem jsou připravená tematická stanoviště, hry a aktivity pro děti i dospělé, programy partnerů, komentovaná krmení a setkání se zvířaty. Jaké komentované krmení vás čeká dnes a které ještě stíhá? Tak třeba ve 12 hodin krmení lva koňského, ve 13 hodin jsou surikaty, ve 14:30 dželada a daman, no a v 15 hodin a 30 minut

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

Hezkou neděli od mikrofonu, za malou chvíli tady máme 12. hodinu a já už pro vás mám tip na voňavou akci. Bylinkový festival v Brně v otevřené zahradě na Údolní. Workshopy plné vůní, přednášky o léčivých rostlinách, bylinkové nákupy, poradny bylinářů a aromaterapeutů i stánky s aromatickým jídlem a nápoji. To vše vás čeká dnes na 10. ročníku největšího bylinkového festivalu v České republice. Těšit se můžete na workshopy a přednášky, právě aroma jarmark s čistými přírodními produkty, poradny bylinkářů, wellness zóna s aromamasážemi, bylinková gastrozóna a program nejen pro děti zahrnující tvořivé dílničky a divadlo. Tak pokud půjdete třeba centrem a ucítíte omamnou vůni bylin, tak se určitě vydejte na bylinkový festival v Brně v otevřené zahradě na Údolní. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné poledne, přátelé, ladíte Free Radio, Janče Hubová s vámi a teď už také hodina, která je plná infa z Brna a rovnou takové pozitivní info. V Brně opravili krytý bazén na náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách. Opět je v provozu, takže třikrát hurá, no a za malou chvíli už mám pro vás jednoho prince na vznešeném oři. Opilec na koni rajtoval po jedné obci na Brněnsku. Počkejte si, jak tato spanělá jízda dopadla.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební.

0: A teď už slibovaný princ na vznešeném oři, opilec na koni rajtoval po jedné obci na Brněnsku. Spanilá jízda při úprku před policisty, ale nakonec skončila rozbitou hlavou. Nečekané, jako z hodně béčkového westernu vypadalo pronásledování na Brněnsku. Muž, kterého chtěli policisté zkontrolovat, totiž místo zastavení nasedl na koně a pokusil se ujet. To pokusil je opravdu asi to nejpřesnější označení, protože daleko se nedostal, cestou se sedla vypadl. Policisté ho dostihli na poli a nadýchal téměř 2 promile alkoholu. No, takže tolik o těch brněnských a mimo brněnských princích.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio.

0: ale nový parkovací dům v Brně na Bíblově nebude. Rozhodli o tom rezidenti. Hlasovalo něco přes 400 z nich, přičemž 2/3 výstavbu neschválili. Radnice výstavbu parkovacího domu za 145,5 milionu korun schválila. Požádala ale o možnost provést anketu mezi rezidenty během léta. Jelikož parkovací dům měl být čistě pro ty rezidenty, radnice připadalo smysluplné nechat o domě rozhodnout právě je. Parkovací dům by mohl vyrůst na Halasově náměstí vedle prodejny Albert a naproti Plaveckému stadionu. Zajistil by 280 parkovacích míst, ovšem měl by násobně samozřejmě větší kapacitu než parkoviště, které tam nyní zabírá místo. Ovšem místo parkoviště by mohlo vzniknout náměstí. No tak uvidíme, jak tohle celé dopadne. Možná je to škoda, protože si myslím, že parkování v Brně je teda opravdu velký problém, takže jakékoliv další místa si myslím, že se jen a jen hodí.
1: Free Radio, Free Brněnský rádio.

0: A teď už dobrá zpráva pro všechny Brňany, kteří ve všední dny nestíhají potřebné záležitosti, si v centru města budou moci vyřešit také v sobotu dopoledne, v pondělí a ve středu až do 18. hodiny. Prodloužená provozní doba se týká mini úřadu v Nádražní ulici. Radnice městské části Brno-Střed prodlouží úřední hodiny mini úřadu, který zajišťuje především klasickou úřední agendu, například služby checkpointu, ověření podpisu či potřebné informace. Takže dobrá zpráva, určitě správný krok, protože spousta lidí opravdu dlouho pracuje nebo v týdnu nestíhá.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Přátelé, ranní refresh Free Radia se nám nachýlil ke konci, za malou chvíli už také 107 Frýčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Ciao tutti. Hello everybody. Opět je to tady, dámy a pánové, posloucháte Free Radio a právě tady na 107 FM už za malinkou chvilku odstartujeme 1020. kolo největšího hudebního žebříčku v českém éteru. Mám radost, mám velkou radost, že budete u toho. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a všem posluchačům přeji hezkou zábavu. Jdeme na hitparádu. Jako v každém kole je před námi kontrola hlasování, protože bez vašeho hlasování by to jaksi nebylo úplně ono v té hitparádě. Jako každý týden jste měli možnost hlasovat přes web freeradio.cz/top107 a poupravit pořadí těch hitů, pro které jste se rozhodli zahlasovat. Já musím smeknout klobouček a opět zatleskat. Tleskám tady ve studiu. Především poděkovat hlavně hlasujícím posluchačům za to, jak jste zahlasovali, protože hlasování dopadlo naprosto fantasticky. Rovnou prozradím, že celkový počet hlasů se zastavil na čísle 4461 hlasů. A to jako bez legrace. 4461, já jako musím poděkovat. Obrovské, obrovské díky všem za tento výsledek a musím pochválit všechny hlasující fríčkaře, protože z toho dlouhodobého hlediska jsou to opravdu vysoká čísla. Jste skvělí a já vám za to děkuji. Pokud se vám stala nešťastná událost a nemohli jste v minulém kole poslouchat hitparádu, mám pro vás naštěstí řešení a mám pro vás informace o tom, jak minulé kolo dopadlo. Sice ne všechny pozice z celé hitparády, ale alespoň první tři místa. Pojďme se na to mrknout. Trojka, minulý týden, Sigma, Dutch & Graft a Profesor Green se skladbou Need You Now. Bronzová medaile tedy, Velká Británie. Dvojka, stříbrná medaile, Joyride a Oliver Tree ze Spojených států amerických. A minulý týden si z dvojky na jedničku vyskočil Mikolas a Trips se skladbou Hard to be Humble a vlastně zlatá medaile putovala přímo k nám do Česka. Takhle to vypadalo minulé kolo. Já budu držet palce i dnes těm nejlepším samozřejmě, ale zároveň bych si přál, abyste se vlastně u té hitparády hezky bavili. O tom to celé je. Přece jenom jde o vaši oblíbenou muziku, takže přátelé, volume doprava a teď už pomaličku nahlídneme mezi dnešní odpadlíky. Je to nemilá povinnost, ale je to povinnost, aby jsme udělali místo pro dnešní horké novinky. Takže do dalšího kola nepostoupí tyto skladby. První odpadlík, 52 týdnů, což je v hitparádě maximum a je to krásný výsledek. A je to výsledek hitu Unstoppable. Po 52 kolech odchází Milk Inc. z Belgie a jejich hit Unstoppable. Tohle je tedy odpadlík číslo 1, odpadlík číslo 2. Armin van Buuren a Sasha, Set Me Free, konec po 48 týdnech. Taky krása, 48 hitparádových kol je opravdu dlouhá doba. O něco kratší dobu se v hitparádě zdržela skladba Bad Angel. Anima a Lisa dnes odchází po 20 kolech právě se skladbou Bad Angel.

0: Careful, po pěti kolech, což je opravdu krátká doba, odchází spolupráce DOD, tedy Daniel O'Donnell a Izzy Bizu. Jsou mimochodem taky výsledky vašeho hlasování, ne že byste jakoby odpadlíky přímo vybírali, ale ono to jako ten systém ty odpadlíky vyplivne i hned potom, jak uzavřeme hlasování a sečteme všechny hlasy, tak zkrátka ti, co jsou dole, tak do dalšího kola nepostoupí. K tomu taky jedna maximálka dneska, tedy 52 týdnů, což je maximum, dele vypadáně být nemůžete a i kdybyste byli na prvním nebo druhém místě, tak po 52 kolech zkrátka musíte jít z kola ven. Odpadlíky máme za sebou řekl bych ty nejdůležitější povinnosti, ale teď už se blížíme k první novince a pokud máte rádi novou muziku stejně jako já, no tak to se máme všichni na co těšit. Jako první nás všechny zkusí rozproudit a naladit do toho správného hitparádového rytmu dívčí skupina Cat's Eye, holky teda jako jedou bomby. Cat's Eye. Holky přichází s další novinkou. Je to novinka, která se jmenuje Hutty Fruity. Pozor, není to tak, jak jsme zvyklí Tutti Frutti, ale je tam H-H. Je to Hutty Fruity. Tento single vyšel 14. srpna roku 2026. Letos samozřejmě. Vyšlo to pod vydavatelstvím Hype UMG a taky Giffen Records. Je to v pořadí třetí single z jejich EPčka, tedy z jejich studiového alba, s názvem Wild, které mimochodem vyšlo ve stejný den, tedy to album vyšlo 14. srpna. Tohle je další ochutnávka z toho alba a jmenuje se Hutty Fruity. Krásné odpoledne všem posluchačům Free Radia. Od mikrofonu zdraví Lukin a tohle je start 1020. kola hitparády 107. Fríčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a skladba Hutty Fruity.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Novinka hitparády. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, pokračování hitparády 107 Fríčka právě teď s druhou novinkou hitparády. Ano, teprve druhý nováček. S další novinkou se tento týden přišel pochlubit italský hudební producent, majitel labelu, DJ, velmi kvalitní DJ a také profesionální vizualizér v jedné osobě. A je to Anima. Ano, kdo by náhodou neznal, tak Anima vlastním jménem Matteo Milleri je taky zároveň polovina dua Tale of Us, můžete znát právě další jeho produkční tým. No a je to italský DJ, producent, jak jsem říkal, majitel labelu a hlavně velmi aktivní a šikovný člověk. Jeho novinka se jmenuje Atoma. A teď jsem si říkal, proč to tak jako vybral Anima, Atoma, Atoma, Anima. Teď se bude plést, jakoby, co je interpret a co je skladba, ale naštěstí vy, co posloucháte Free Radio, budete mít díky hitparádě přehled. Takže Matteo Milleri alias Anima přichází s novinkou, kterou nazval Atoma. Skladba vyšla oficiálně 28. srpna a tady na 107 FM je to pro dnešek druhá novinka hitparády. 106. startovní pozice, novinka číslo 2, Anima a jeho Atoma.
1: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: hlavní novinka za námi, druhá novinka za námi a teď už je připravená novinka číslo 3. Se třetí novinkou mrkneme do Ameriky, dámy a pánové. Muzika z USA. Někdo má rád muziku z Ameriky a někdo zase ne. Tak se pojďme podívat, co to bude za skladbu. Novinka dostala název AHA. Jako AHA. U nás jako AHA, ale ve Spojených státech je to maličko jinak. Sami uslyšíte potom přímo v té skladbě. Novinka dostala název tedy AHA a je to solový single, pozor, americké rapperky Cardi B. Cardi B je proslulá, je šikovná, je to prostě naprosto úžasná rapperka a myslím si, že na co sáhne, to se povede. Ale jestli se povede i dnešní novinka, aha, to nechám na vás. Tato novinka vyšla 31. července letošního roku pod vydavatelstvím Atlantic Records. Skladba představuje její první solovou tvorbu v roce 2026 a následuje po jejím druhém studiovém albu s názvem Am I the Drama z roku 2025. Takže Cardi B pracuje, jede a tohle jsou, řekl bych, takový jako první vlaštovky její práce z letošního roku. 105. místo a novinka s číslem 3, Cardi B, aha.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: 2020. U mikrofonu Lukin, ale pozor, dlužím vám ještě jednu novinku. Tři novinky, to je v hitparádě málo, Luky, tak dáme čtvrtou, pojďme na věc. Na poslední novince spolupracovali hned dvě osobnosti. Jako první je už, myslím si, velmi známý pro posluchače a taky zkušený producent a DJ Ale Farben z Německa. Už asi všichni víme, Ale Farben už je prostě známé jméno. No a pozor, ale vokály k jeho skladbě doplnila Anna May Kelly, lépe známá jako May Stephens. May Stephens je anglická popová zpěvačka, v roce 2023 se umístila na 13. místě britské hitparády Singles Chart. Byl to velký úspěch. Jejich spolupráce bude dnešní poslední novinkou a abych nezapomněl, skladba se jmenuje Same Old Sky. Tak jak slyšíte, Same Old Sky. 104. místo hitparády, Ale Farben, May Stephens a novinka číslo 4, Same Old Sky.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ano, dámy a pánové, je to tak, Free Radio 107 FM a máme za sebou všechny aktuální novinky z hitparády. Co to znamená? Znamená to jediné, dáme si krátkou rekapitulaci a po ní už odkrýváme 50. místo, tedy 50. pozici celé 107. Pokud jste hlasovali tento týden, máte ještě jednou pochvalu, celkový počet hlasů byl zázrak. Já jsem to ohodnotil jako fantastická čísla, moc krát děkuji. Celkový počet 4461. Nádhera, krása, paráda. No a teď tedy k rekapitulaci. Novinka s číslem 1 dnes, holky z projektu Cat's Eye, nebo dívčí skupina Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Druhá novinka hitparády tento týden, italská produkce, samotný Anima a jeho horká novinka s názvem Atoma. Se třetí novinkou naskočila do hitparády 107. Fríčka Cardi B. Je to novinka s názvem Aha. A název čtvrté novinky hitparády tento týden je Same Old Sky. A s touto skladbou přichází Alfa.

aktuálne už po rekapitulácii novinek. Znamená to, že musím dodržať to, co som slíbil, a to je prozradiť 50. místo. Místo 50. tento týden skladba Getaway, tedy spolupráce Kungs a Boys Noize. Jenom pro zajímavost, prosím vás, minulé kolo tato skladba startovala na 22. pozici. Tento týden jste hlasovali velmi, velmi přísně a tím pádem Kungs a Boys Noize propadají až na místo 50. Jdeme na věc. 50. pozice pro tento týden Getaway.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Slyšíš to?
1: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
1: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
1: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
0: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Slušná 47.

0: 107 frička číslo 1020, za námi pozice číslo 46, byla tam skladba I Lose Control a Dua Lipa. Dua Lipa tento týden klesla celkem o 10 pozic směrem dolů. Podobně taky propadají David Guetta, Alok a Stick Figure se skladbou Run Run River. Minulý týden 27. místo, nádhera, pohoda, a teď už ale 47. tento týden. To znamená skladba Run Run River propad celkem o 20 pozic. Směrem nahoru jste ale poslali novinku Let's Rewind. Pohodovka z Norska, podání Nico a Wins, horká pecka Let's Rewind. Minulé kolo novinka na 106. pozici. Tento týden díky vašemu hlasování nádherné 48. místo. Cass Series On The Floor, tam je propad z 34. na 49. No a 50. místo, tak udrželi Kungs a Boys Noise společně. Jejich skladba Getaway letěla z hora dolů jako kovadlina a bylo to z 22. pozice až na místo 50. Takže hned několik skladeb jste jakoby takzvaně v uvozovkách sestřelili z té horní části během hlasování a poslali je směrem dolů. Znamená to, že ty, co byli dole, budou nahoře? To je otazníkem. Rozhodně se máme na co těšit. Teď už jsem připravil 45. místo, na kterém bude startovat pecka I Had a Dream. 45. tento týden, Rehab a Easy Bizu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
4: Staň se členem naší rádiové party.
3: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
4: Poslat vzkaz, hlasovku
3: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
4: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
3: Právě teď.
4: Apka Free Radio.
3: Ke stažení na App Store a Google Play.
4: Tak na co ještě čekáš?
5: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.
6: Grandiózní 45.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka. Divoká 43.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio.
1: Bombastická 42.

0: silence.
1: Free Radio. Hit paráda Free Radia. Posledníčka Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
2: Co pak se to stalo? Přátelé, tento týden neskutečná, neuvěřitelná situace. Vidím tady ty skladby po sobě jdoucí, je to jedna vedle druhé, jsou to bývalé, jakoby úspěšné skladby tento týden, ale ty pozice vůbec nevypadají jako úspěch. Vrátím se o 4 kousky zpátky, Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, minulé kolo 24, tento týden je to 44, to je jako 20 pozic dolů, z ničeho nic najednou, prostě Pretty Woman propadá. Podobně Felixien Cascada, minulé kolo Boy You Turn Me, pohodovka, 23. místo, tento týden 43. Tak jsem si říkal, dobře, dvě skladby, to se může stát, ale hned přišla třetí. Kygo, Dante Minsky, Heaven on Your Mind, minulé kolo 21. místo, tento týden 42. místo, to je dvojnásobek té původní pozice. A do toho všeho k tomu ještě přišel nasadit korunku Don Diablo, který minulé kolo se skladbou Enjoy the Silence v hitparádě 107. Fríčka odpálil 18. pozici. Tento týden si od vás vysloužil 41. To je jako dost velký rozdíl. Čím to je, jak to je, proč to je, to jako je jasný, takhle jste to chtěli, takhle jste hlasovali, ale že přinesete takhle jako v polovině září do hitparády takovej fičák a takovej vítr, to jsem teda nečekal. Je to jedině dobře, hitparáda bude celá fresh, celá čerstvá, no a my si dáme právě teď rekapitulaci, ať víte, jak ty pozice vlastně dopadly. První desítka je tady, 50. místo, Kungs, Boys, Noise, Getaway. Hned vedle Cass a Series on the Floor, tento týden 49. První z úspěšných novinek z minulého kola je novinka Let's Rewind. Spolupráce z Norska Nico a Vince ze 106 skočili na 48. Let's Rewind. Come back to me. 47. místo, David Guetta, Alok a Stick Figure, Run Run River. 46. místo, Dua Lipa, I Lose Control. 45. místo v tomto kole, Rehab, Izzy Bizu, I Had a Dream. Čtyřicet čtvrtá, Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman. Čtyřicáté třetí místo v tomto kole, Felixien a Cascada, Boy You Turn Me. 42. Kygo, Dante Minsky, Heaven on Your Mind. A pozice číslo 41, tento týden Don Diablo, Enjoy the Silence. Máme po rekapitulaci, takhle vypadalo těch prvních 10 petard, pro které jste mohli zahlasovat na webu freeradio.cz/top107 a svým hlasováním jste jim jasně určili jejich pozice, ale musím teda ještě jednou podotknout, bylo to hodně přísné hlasování. Skoro polovina skladeb z aktuální rekapitulace byla minulý týden někde okolo 20. pozice, takže jak to bude dneska vypadat nahoře v té hitparádě? Držte vlnu, za chvilku tam dojdeme, teď do éteru poletí místo 40. Je to pod vlajkou Německa a je to pan Klaas. 40. místo tento týden, Klaas, Sadness.
3: Free Radio, kam vyrazit?
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Chlapi radši lžou nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radia.
5: Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Monstrózní 39.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Mamacita. Kali. Šavnatá sedmatá.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Přepichová 36.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radia. Kostelvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Free Radio 107 FM, k tomu 1020. kolo hitparády 107 Fríčka, ale to, co se tady dneska děje, to je nevídané, možná pro případ hitparády spíš neslýchané. Já jsem si už před pár písničkama zpátky během rekapitulace stěžoval, jenom jsem tak jako komentoval, že většina těch skladeb, které jsme slyšeli kolem 40. pozice, byly skladby minulé kolo kolem 20. pozice. Takže otázka zní, kdo bude nahoře. Ale máme tady taky opačný případ. Z ničeho nic. Fastboy a jejich Music Sounds vyskočili nahoru, ale jako rychle, hodně rychle. Minulé kolo Fastboy Music Sounds, 98. místo, tam už jako máte na dosah tu 107, tam je s váma konec potom, ale co pak se stalo tento týden? Německý projekt Fastboy, jsou to dva DJové, dva producenti, dokonce bráchové si myslím, jejich skladba Music Sounds, minulé kolo 98. místo, tento týden 36. místo. To znamená, že několik, jako hromadně lidí, několik posluchačů dohromady se muselo rozhodnout, že tomuto projektu pomůžou k tomu lepšímu místu, protože není možné, aby jeden člověk tohle všechno zařídil sám, to jako nejde, to jako matematicky nevychází. Ale děkuji teda všem, co jste zahlasovali pro kluky z projektu Fastboy a pomohli jste v hitparádě 107 Fríčka k daleko líbivějšímu místu. Přece jenom 36. místo je mnohem hezčí než 98. Další změna, Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin naskočili na Free Radio s novinkou Já na to mám. Novinka měla úspěch, minulé kolo krásné 15. místo, ovšem tento týden už to vypadá trošičku jinak. Je to 37. pozice. Aben Hurts, skladba, která už je tady dlouho, přes 40 týdnů, minulé kolo 26. místo, tento týden 38. pozice, tady už se jako není čemu divit, no a Scooter No Rewind, minule 29, tento týden 39, Scootři tady tak ale jako běžně lítají nahoru, dolů, jako rtuť na teploměru, takže u Scooterů to nejsou žádné novinky. Takhle vypadalo dalších 5 hitů v hitparádě, já doufám, že si užíváte poslech, no a teď překvapení na 35. pozici. Další skladba, která se propadá z horní části a je to skladba Miles Away. Minulé kolo Offenbach na 13. pozici, tento týden Offenbach Miles Away, místo 35.
2: Miluje

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kráji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
5: Senzační

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
2: Festovní 33.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Posledníčka Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Do pohody. Ladíte Free Radio 107 FM a to je vždycky na pohodičku. Přátelé, hitparáda 107 a Fríčka pokračuje. Pokud nestíháte páteční premiéru, která je v novém čase od 15. hodiny, máte další možnost, šance číslo 2, že jo, zadarmo, že jo, kdo by toho nechtěl využít. A to je neděle. V neděli, kdy pro vás po 13. hodině v éteru Free Radio vysíláme opakování celé hitparády. To bylo jenom krátce kolem programu, teďka zase zpátky do toho aktuálního kola. 1020. kolo, je to desítka, dvacítka vedle sebe, je to zázračné kolo. Já zírám na ty změny, protože teďka chystám další rekapitulaci a dohrála skladba Galaxy. Před okamžikem tedy Kungs a Theophilus London se skladbou Galaxy odkryli 31. pozici. Je ale velmi zajímavé, že minulý týden společně odkrývali místo 6. Šestka minulé kolo, 31. místo tento týden. Co se děje za změny? Jako, jak ten vršek bude vlastně vůbec vypadat? Kdo tam bude? Kdo bude 15. místo? Kdo bude 10? Všichni už skoro z hora byli dole, takže nevím, nechme se překvapit, ale bude to opravdu velké překvapení a myslím si, že těch prvních 20 nebudeme poznávat ani my, pravidelní posluchači hitparády. Já si to taky občas poslechnu tady ten pořad, takže... Taky vím, kdo byl minule nahoře, no ale pojďme k té kompletní rekapitulaci, ať uděláme ten souhrn, kdy to vlastně slyšíte vedle sebe a jsou tam jako výraznější ty změny a výraznější ty pozice. Takže hezky, teď pěkně zpomalíme a dáme další opáčko. 33. místo minulý týden, ovšem 40. místo tento týden, Class Sadness. Jo, a teďka to budu říkat i s těma číslama, abyste jako věděli a slyšeli... 29. místo minulé kolo, 39. místo tento týden, Scooter No Rewind. Další pozice, Aben Hurts, minule 26, tento týden 38. Další ukázka, Dominika Mirgová, Kali, Alan Murin, Já na to mám, minulé kolo, místo 15, tento týden 37. Já na to teď další podobná facka, ale opačným směrem. Prostě hitparáda je tento týden opravdovým zázrakem. Fast Boy a jejich Music Sounds. Minule 98, tento týden 36. A teď zase pokračujeme v tom původním směru. Offenbach Miles Away. Minule 13, tento týden 35. Žádná změna ani se Shakirou. Shakira, Zoo, minulé kolo 14.

0: To je až neuvěřitelný, to je až neuvěřitelný, kolik skladeb změnilo pozici o víc než 10 jako míst, to je neslýchané. Jedeme dál. 33, Fisher a Florence Armand, What a Life, minule 56. místo, takže skladba, která minulé kolo ani nebyla ve vysílání. Tento týden 33. místo. 32, tam byly společně Mark Kor a taky Semi Tu a Surrender. A 31, to už jsme rozebírali, šestka z minulého týdne, Kungs a taky Theophilus London Galaxy. Konec rekapitulace, ale uznejte sami, když jsem to říkal i s těma číslama, je to teda hodně změn vedle sebe. Občas se nám stává, že jsou tam ty podobné pozice, nebo máme někdy v parádě i takzvanou zhodu, kdy vlastně skladba zůstává na stejné pozici jako týden předtím, ale tento týden se to jako rozhodně říct nedá. Jdeme dál, Galaxy, tento týden 31, před námi místo 30, které společně odstartují Sony Forera a taky Becky Hill. 30. místo na 107 FM tento týden, Say Something.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám? Ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,4 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio. Vzrušující třicítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

0: Na 107 FM pokračuje 1020. kolo naší milované hitparády 107. Fríčka, Lukin od mikrofonu přeje hlavně super zábavu a příjemný poslech všem. Je úplně jedno, jestli, jak vždycky říkám, na 107 FM, v aplikaci, na internetu, na freeradio.cz. Zkrátka, když řeknu posluchači, jste to vy všichni! Díky, že ladíte, díky, že posloucháte. Jak už jsem dneska několikrát naznačil a nakousl, je to hodně zvláštní hitparáda. Těch změn je tady víc než obvykle. Já to vždycky jako komentuju trošku jako s nadsázkou, jako vždycky to trošku jako přifouknu, ale jako má to záměr, má to jako smysl. Nebojte se, hned vysvětlím. Máme tady další změny a je potřeba, aby ten posluchač jakoby zaznamenal, když bych to jako všechno slil dohromady, no a 62, 28 a 72, 27, tak si člověk ani nevšimne, ale vy, co posloucháte pravidelně, víte, že v té hitparádě není vůbec jednoduché poskočit o 15, o 20 pozic nahoru nebo jako dolů, to jednoduché je, tam spadnete ani nevíte jak, když pro vás zkrátka nehlasují posluchači, anebo když ty ostatní skarby okolo vás získávají ty hlasy a vy ne, tak vlastně propadáváte níž a níž, no a celým tím systémem se propadnete až dolů mimo těch 50 hitů, které se nám vejdou do éteru a vejdou se do vysílání. To znamená, že je velmi komplikované dostat se o 10, 20 pozic nahoru a tento týden to musí zákonitě několik skladeb zvládnout a mě by zajímalo, které skladby to budou, protože zatím tady dole se potkáváme třeba na 31. místě byla šestka z minulého kola. Otázka zní, kdo bude tento týden na šesté pozici? Máte to na starosti vy, co pravidelně hlasujete na freeradio.cz/top107, máte mé obrovitánské díky, máte můj respekt, protože vy jste ty lidi, co skládáte tu muziku a já jsem rád, že pořád v téhle zemi a v tomhle státě jsou lidi, kteří si jakoby rádi vyberou muziku, kteří si jako rádi řeknou, co chcou, co chtějí slyšet, co je baví, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zkrátka, takový to, jak vždycky naše babička říkávala, Lukášku, líná huba holí neštěstí. Tady jako nepoužíváte pusinky, hubu s dovolením, pardon, ale používáte klávesnice, internet, ale i tak vyjadřujete svůj názor na hudbu. A to je pro nás, pro moderátory, nesmírně cenná informace a v rámci hitparády nesmírně důležitá věc. Takže ještě jednou poděkování všem, co pravidelně ladíte hitparádu 107. Fríčka. Je to pořad, který je tady dlouhá léta. Sami asi pochopíte, když máte 1020. díl čehokoliv. Ať je to seriál, ať je to hitparáda, nebo ať je to něco jiného, tak je toho opravdu hodně a je to velký kus práce. A právě proto poděkování i vám, protože to je velký kus spolupráce mezi rádiem a mezi našimi milovanými posluchači. Takže díky, díky, díky, no a teďka k tomu, co se děje. 17. místo minulý týden, 29. tento týden. Takhle rychle se propadl Klas a jeho Analog Heart. Opačným směrem tento týden skladba Meet Again, Cascade a Leighton Jordany. Minulý týden 62. místo, tento týden krásný skok na 28. Tleskám, je to zázrak. Další zázrak hned vedle, jako kdyby se drželi za ruce. Chris Cross Amsterdam a Willy Willajem. Minulé kolo jeho skladba nebo jejich spolupráce My Oh My propadla až na 72. Tento týden čísla, když na to takhle koukám, jsou přesně naopak. Je to 27. Jak jste toho docílili, netuším, ale vážím si toho. Takže Chris Cross Amsterdam postup ze 72 na krásné 27. místo a další propad z hora dolů zaznamenali Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Jejich spolupráce Komu si Gira, Komu si Bala, minulé kolo místo 9. Tento týden je to 26. Já už jsem si na to dneska zvykl, úplně pohoda. No, to je, jak kdybyste hlásili, že první místo bylo na 107. pozici. Ale jako o 106 pozic se tady ještě nikdy nikdo nepropadl. Pojďme ale dál. Po 26. pozici a po skarbě z Itálie, Komu si Gira, Komu si Balla, přichází 25. pozice a místo 25. odstartuje 76. z minulého týdne. Jdeme na věc. Aben a taky James. 25. místo tento týden. Paradise.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Vysmátá 25.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Vyladěná 24.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

Na 21. pozici tento týden James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey se skladbou Waterfalls. Ovšem, ano, podobný scénář jako u několika skladeb předtím. Je to propad z páté pozice, další přesun z té horní části, nebo aspoň z horní desítky pod dvacítku. Zkrátka, tento týden je to hlasování velmi, velmi neobvyklé, ale je to dobře, je to čerstvý vítr do hitparády, krásně se to promíchá, promění a my si dáme právě teď rekapitulaci, abyste slyšeli sami, kam se kdo přesunul a měli jsme to hezky postupně pohromadě. Pojďme tedy na opáčko. 30. místo v tomto kole, Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. Dvacátá devátá příčka, Klaas, Analog Heart. Místo 28. Cascade, Leighton Jordani, Meet Again. Na 27. pozici v tomto kole Chris Cross Amsterdam a taky Willy Willajem, My Oh My. Komu si Jira, komu si Bala, v tomto kole

Na pozice Aben a James Paradise. Osmička z minulého týdne, 24 v tomto kole. BB Rexa a také Faithless, New Religion. Ale tady pozor, obrovský úspěch, novinky. Let Me With You, tedy The Weeknd, Dua Lipa, minulé kolo 107, tento týden 23. Dvacáté druhé místo, další návrat ze spodní části hitparády Alexandra Stan a její skladba Fire. Minulý týden až 53. místo, tento týden je to 22. místo.

0: co k tomu dodat? Krásné hlasování, příjemné změny, no má to super sešup a má to super atmosféru tento týden, já vám děkuji. Nebýt hlasů, které totálně zamíchaly celou hitparádou, možná by to zas taková show nebyla, ale pokud ladíte pravidelně, tak víte, že v každé hitparádě se podaří vždycky nějaké překvapení. Teď ale další překvapení, které nás čeká na 20. pozici, taky musím zmínit informaci, že jsme už u 20. místa a ještě tady nebyli skokan a propadák týdne. To všechno máme před sebou. Teď ale 20. místo, což je 54. z minulého týdne. Přichází Robin Schulz a taky Barbs. Better Times.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio.
5: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
5: Natěšená dvacítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažhavená sedmnáctka.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Posledníčka Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Krásné odpoledne a příjemný poslech všem posluchačům Free Radio. Co se tento týden děje v hit parádě, to je opravdu jako neslýchané, nevídané a pro pravidelné posluchače i neobvyklé. Pojďme se podívat na další situaci. Je tady skokan a propadák týdne. Já vím, že se na to těšíte. Já se přiznám, já se na to těším totiž taky. 16. místo tento týden, skladba, která před okamžikem dohrála. Byl to Kashmir, Jason Ross, taky Briana Grace. Je to skladba Ultra Love. O schůdek níž, tedy místo 17. tam byl Lucenzo a jeho Limoncello. O schůdek níž, místo 18. tam byl skokan týdne, hned prozradím. A o schůdek níž, místo 19. tam se nám ze mého místa propadl Armin van Buuren a taky Glockenbach, tedy skladba Sun Shines on Me, tento týden propad celkem o 12 pozic směrem dolů. Teď ale zpátky na 18. 18. místo je, prosím vás, naskokana hodně vysoko. Jako hodně vysoko. 104. místo minulé kolo a teďka, kdo si to pamatuje, tak už ví. A byl to Duke Dumont. Nečekal jsem to v žádném případě, vůbec jsem netypoval, že by Duke Dumont měl úspěch. Je to zkrátka neobvyklá taneční verze Ain't No Game. Má to zvláštní energii, má to prostě zvláštní projev. Je to Duke Dumont, který je zkušený, je to jako fakt machr, producent, ví, co dělá a tady asi taky věděl, co dělá, protože na 107 FM se

0: této skladbě poskočit ze 104. místa až na místo 18. Skokan týdne tedy Duke Dumont a novinka Ain't No Game. Teď opačná strana a to je propadák týdne, mám to tady hnedka na druhém papíře, pozor, pozor, a je to Rehab. Rehab Ghost Town. Rehab Ghost Town, minulé kolo 39. místo, v tomto kole jste na Rehaba buď zapomněli, nebo už jste ho nechtěli v hitparádě a měl mnohem míň hlasů než minulý týden a Rehab Ghost Town tady propad z 39. pozice na místo 70. Takže 70. příčka Rehab Ghost Town propadá k tohoto týdne a tohoto kola, 18. pozice Duke Dumont and No Game, skokan tohoto týdne a skokan a zároveň nejlépe hodnocená skladba tohoto týdne. Děkuji všem za každé kliknutí a za každý hlas na freeradio.cz/top107, ale teď už po všech těch informacích dáme další písničku a bude to 15. místo. Další zázrak, prosím vás, 15. místo bylo minulé kolo 46. místo. Takže Empress, When It Feels Right, krásný postup tento týden a je to skok ze 46. rovnou na místo 15. Jdeme na to!
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
3: Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Super 13.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. Zkuste dmička Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká dvanáctka.

Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Férová jedenáctka.

Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin, za námi 11. místo hitparády 107 Fríčka, což jenom tak pro zajímavost bylo 37. místo minulý týden. Pokud dneska posloucháte pořad hitparádu 107 Fríčka od začátku, tak je vám úplně jasné, že těch změn je tady bambilion. Bambilion přesunů z dola nahoru, z hora dolů. Každopádně to finále bude dnes velmi zajímavé. Za okamžik už desítka nejlepších hitů pro tento týden a než odkryjeme 10. příčku, je připravená další rekapitulace. 20. místo v tomto kole Robin Schulz a taky Barbs. Better Times. Místo 19. Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sun Shines on Me. 18. Skokan týdne, je to přesun ze 104. Duke Dumont, Ain't No Game. Dobře jste vybrali, dobře jste vybrali.

0: 18. Další pozice, tedy 17. místo Lucenzo a jeho Limoncello. 16. potom Kašmír, Jason Ross a Brianna Grace, Ultra Love. 15. místo, jako zázrakem postupující skladba When It Feels Right a Empress z Německa. A teď pozor, 14. místo, to je vítěz z minulého týdne. Jak je to možné? V hitparádě je možné úplně všechno. První místo a zlatá medaile z minulého týdne, Mikolas a taky Trips, Hard to be Humble, 14. místo tento týden. Takže už teď je jasné, už na 14. místě víme, že jednička bude někdo jiný. Kdo to bude, to se rozvíme později. Teď ale pokračuje rekapitulace. Hard to be Humble, místo 14. Say My Name, místo 13. Hedegaard, Araš. A na 12. pozici další propad skladby Back to 89, pozor. Minulý týden 4. místo, tento týden 12. A z 37. pozice rovnou na 11. poskočili Timmy Trumpet a taky Oaks. 11. místo, Not a Place. A to už je závěr rekapitulace. Je to jízda, je to jízda. Držte vlnu na 107 FM, nikam neodcházejte, teď přichází takový, jako řekl bych, maličko rozuzlení a rozklíčování celých všech dnešních jako otazníků a záhad a všech domněnek a teď máme před sebou top 10, no a teď dojde na lámání chleba. Kdo bude dneska mezi desítkou nejlepších hitů v hitparádě Free Radia? 10. místo, první zhoda tento týden. Jedna jediná skladba, která udržela svoji pozici jako minulé kolo, a to je Kygo, Khalid, Griffin a 10. místo hitparády Save My Love.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
3: Hustá desítka.

somebody else. Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Bezvadná devítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: 107. Fríčka s pořadovým číslem 1020 pokračuje, máme před sebou pět nejlepších songů, pět nejlepších hitů, které jste absolutně zasypali, něco jak když sněží hodně na Vánoce, jste zasypali svým hlasováním a svými hlasy. Pojďme se podívat ukázkově, které skladby se dneska probojovaly mezi pětku nejlepších. Budete koukat, budete opravdu koukat, tohle je první ukázka. Co na to říkáte? Hard to be humble byl vítěz minulého týdne. Skladba Mikolase a Tripse se propadla tento týden na místo 14. Ale místo toho jste pošoupli Mikolase a skladbu Ferrari mezi top 5. Tak teď jsem z toho malinko zmaten. Který Mikolase je teda dobrý? Ferrari nebo Hard to be humble? Hard to be humble nebo Ferrari? No, uvidíme. Další skladba, která má šanci na vítězství, je Summer is Magic. Jenom tak mezi náma holkama, jak se říká, tohle je skladba, která minulý týden startovala na 30. pozici. Opakuji, minulé kolo 30. místo, tento týden mezi top 5. Další, kdo stále usiluje o medaily, je Oliver Tree. Ovšem taky můžou zaúřadovat úředníci z Velké Británie pod projektem Sigma. Touch and Graph, profesor Green a taky Sigma Need You Now opět mezi nejlepšími na 107 FM. Nechal maličko unést, no ale to víte, jsou to emoce, já to tady čtu, já to tady vidím každý týden, já vidím přesně, jakou ty lidi mají náladu, jak to stoupá nahoru, kdo propadá, kdo postupuje, kdo je skokan, kdo je propadák, no bomba. Zkrátka hit paráda 107. Fríčka, doporučuju. Pátek po 15. hodině ladit Free Radio, pokud nestíháte páteční vydání, máme pro vás nedělní rekapitulaci, která startuje po obědě po 13. hodině. Tohle byly ukázky nejlepších skladeb tento týden, jedna z nich si odnese za tou medaili. Ale kdo to bude, to se dozvíme za okamžik. Teď pozor, přichází místo páté. Je to 35. místo z minulého týdne. A je to Moving to the Sun, jdeme na to. Páté místo tento týden. Hugel, Alternate, I'm an Angel a petarda Moving to the Sun.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
5: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Free Radio. Kam vyrazit?
8: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Chlapi radši lžou nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
9: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
10: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Free Radio.
0: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
0: Skvělá pětka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Ukrutná dvojka. 1, 2, 3, 4.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Tento týden si užíváme hitparádu 107. Fríčka s pořadovým číslem 1020 a teď už je tady finále té 1020. hitparády 107. Fríčka. Poslední rekapitulace, potom fanfára a první místo hitparády, to všechno během několika vteřin, tak držte vlnu. 10. pozice tento týden, je to jedna jediná shoda, takže skladba stejná jako 10. pozice minulé kolo. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. 9. místo, Fisher Rain. Osmička, skok z 38, další zázrak. Bibi Rexa, David Guetta a Sad Girls. Sedmé místo, James Hype, Serotonin. Šesté místo, Siriža Us Mafia a Likely. 57. místo z minulého týdne je šestka tento týden. Happiness is so sad. 35. místo minulý týden, 5. místo tento týden, Moving to the Sun. Na 4. pozici úředníci z Velké Británie.

třetí místo, tedy bronzová medaile Itálie. Christian Marquez, Sole a Summer is Magic. A druhé místo, tedy stříbro, Nicolas Joseph Ferrari. Minulé kolo si Nicolas s Tripsem odnesli zlato, dneska Nicolas jako sám, samotinka, si odnáší stříbro. Takže docela úspěšný člověk. Ovšem gratulace, tento týden neputuje do Česka, ale putuje někam jinam. Pojďme na to, před námi první místo. Je tu závěr hitparády 107. Fríčka Fanfára, která oznámí vítěze hitparády. Velká gratulace a potom, co se vychutnáme první místo hitparády, zopakujeme ještě aktuální horké novinky. Ať nezapomenete, která za to stála a která za to vůbec nestála, je to na vás. Teď ale pozor, ladies and gentlemen. Tam tadadam, tam tam tadadam, tam ta. Z dvojky na jedničku se vrací pan Oliver Tree. To znamená, že zlato po dlouhé době putuje z Česka do Spojených.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
2: Hop, skok a jsme jakoby zpátky na startu hitparády. Vítěz je jasný, Oliver Tree a Skarba Joyride odnáší zlatou medaili s náskokem 111 hlasů oproti druhé pozici. Takže vítěze máme vybraného, i jsme si poslechli první místo, no a teď se vracíme zpátky mezi horké novinky. První dnešní horká novinka byla ze Spojených států od dívčí skupiny Cat's Eye a jmenuje se Hootie Fruity. To znamená 107. místo, Cat's Eye a Hootie Fruity jako dnešní novinka s číslem 1.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Novinka hitparády.

0: první novinka za námi, teda rekapitulace první novinky za námi, teď se vracíme k druhé novince. Už na startu hitparády jsem říkal o tom člověku, že je velmi talentovaný, velmi pracovitý a velmi šikovný. A je to italský Anima. Je to prostě hudební producent, hudebník, taky DJ, vizualizér a tak dále a tak dále. Jeho novinka se jmenuje Atoma, tak doufám, že se nám to nebude na Free Radio plést. Anima je producent, Atoma je jeho písnička, tedy jeho novinka. 106. místo pro tento týden, Anima a novinka číslo 2, Atoma.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: Rekapitulace třetí novinky je právě teď před námi. Ladíte finále tisícího 20. kola hitparády 107. Fíčka. První novinka Spojené státy, druhá novinka Itálie, třetí novinka opět USA. Tedy USA, tedy Spojené státy. Pojďme na to, je to raperka a úžasná hudebnice Cardi B. Cardi B doufám, že znáte. Má na světě několik velkých, velkých hitů, no a teď se pokouší o další úspěch se skladbou Aha. Takže novinka číslo 3, Aha, Cardi B a prozatím 105. startovní místo. Jdeme na to!
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Bohužel je tady závěr hitparády 107 Frýčka. Než se rozloučíme, tak musím do éteru ještě poslat rekapitulaci čtvrté novinky, tím uzavíráme každou hitparádu. To znamená 104. pozice, vlajka německá, jediná německá novinka, byly tam Spojené státy, Itálie, pak znova Spojené státy a na závěr Německo. A za Německo je to Ale Farben a taky úžasná vokalistka a zpěvačka May Stephens z Velké Británie. To znamená německo-britská spolupráce na závěr a tato spolupráce dostala název Same Old Sky. Same Old Sky, novinka číslo 4, která prozatím startuje na 104. pozici a je to taky skladba, která uzavírá kompletně celou hitparádovou show. No a je to, mějte se hezky, já už musím utíkat. Takhle končí 1020. hitparáda 107. Frýčka tady u nás na Free Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl. Nezapomeňte žít naplno, ladit Free Radio a když bude škaredý počasí, třeba jako zrovna dneska, tak klidně hlasujte do hitparády, kdykoliv, že bude špetka času na freeradio.cz/top107, stejně jako vždycky. Za aktuální hlasování opět smekám klobouček. Dneska celkem 4461 hlasů a to je vaše práce. Mějte se úžasně, teď už je to doopravdy všechno. Já utíkám, uslyšíme se zase v týdnu společně v odpolední free party, taky ve freeboxech a za týden, pozor, 1020. první kolo hitparády 107. Frýčka. Doufám, že budete u toho. Teď už je to všechno. Mějte se parádně a za týden další hitparáda 107. Frýčka. Čau.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. Novinka hitparáda.

0: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio. Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
1: Super neděli, už vám přeje Markéta Huďková a zdravím vás přímo ze studia Free Radia. Doufám, že máte nedělní pohodičku se vším, co k tomu patří, třeba dobrý jídlo, samozřejmě dobrá nálada. No a teďka už taky stará dobrá muzika, která už je pomalinko, ale jistě na cestě. Na rozehřátí posílám Erotik a potom už startuje i vaše volenka, tak se nemusíte vůbec ostýchat a klidně volejte 790 107 107 anebo písněte vzkaz do naší apky Free Radio. Jdeme na to!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Tohle byly pořádně žavý erotik, no a mezi tím, co nám hráli, tak už se do studia dovolal taky náš posluchač Jareček, který tady žhaví naše telefonní linku 790-107-107. Halo, halo, Jarečku, slyšíme se?
1: Ano, Marky, slyšíme se.
0: Paráda, tak ty jsi dneska prozradil, že máš dobrou náladu, tak jak to?
1: No, mám dovolenou, asi jsem dělka týden.
0: Od pondělka týden, jak to využiješ? Budeš doma nebo někde na výletě?
1: Ne, budu cestovat do Brna, potom budu do Zlína, já mám to hodně, mám hodně akcí.
0: Paráda, takže nudit si rozhodně nebudeš a teďka taky posílám písničku, ty jsi měl chuť na něco českého, slovenského, tak z toho vyšla dneska Barbara a MC Erik a jejich písnička Sen.
1: No. A bude to pro Dorotu, pro tebe a všem posluchačům rádia Free.
0: Děkuju moc, ještě se zeptám, já jsem nerozuměla pro koho, pro Dorotu?
1: Ano, Dorotka.
0: Dorotka, svátek nemá, to má Lubor, takže Luborům taky všechno nej a kousek ano. Písničky taky bude pro vás, ale taky pro Dorotku, to je kolegyně nebo?
1: Ano, tak mě zpráce.
0: Hezký, tak zdravíme, díky za zavolání, měj se hezky a užij si dovču, čau.
1: Ahoj.

0: Adamsky a song Killer z roku 1990 a vokály tady do této muziky tenkrát naspíval ještě neznámý zpěvák Seal. Takže taková malá zajímavost, měla by to údajně připomínat jako hudbu k filmový vražedný scéně, tak jestli vám to tak přišlo, tak to nechám na vás a na vás taky nechám výběr další muziky, protože linka jsem k nám do studia 7900707 už zvoní. Kdo pak je tam?
1: Tomáš Werner.
0: Ahoj Tome, tak co ti můžeme dneska zahrát za muziku?
1: Prosím tě, dneska to bude Michal David Sečka.
0: Ano.
1: Pro všechny posluchače.
0: Dobrá, hezky, jasně, stručně, všechno víme, tak jo. Tome, děkuji za výběr a měj se hezky, čauky.
1: Díky, Marketko, ahoj.
2: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party. Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: Jeden hudební dinosaurus podání Michala Davida a jeho C-ček už nám právě na Free Radio dozněl. To jsou taky osmdesátky, tuším rok 84. My se přesuneme do roku 1985, respektive 1993. Vysvětlím. Dneska se budeme zabývat písničkou od Freddieho Mercuryho. Je to song Living on my own a myslím, že Freddieho nemusím nějak víc představovat. Byl to prostě britský zpěvák a samozřejmě frontman skupiny Queen. No a právě Living on my own, tak to byl solový single, který vyšel z alba Mr. Bad Guy, který bylo natočeno a vydáno v roce 1985, ale později, co je zajímavý, tak tady ta opomíjená píseň se stala hitem až díky remixu, který je z roku 93 a ten se dostal dokonce na první místo britské hitparády. Původní verze je tedy sice osmdesátková, ale ten remix je prostě fakt skvělý, takže si dáme remix 90, který dělali belgičtí producenti No More Brothers. Tak jo, jdeme hrát.
2: Retro Party. Retro Party Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tak tohle byl dnešní hudební dinosaur s Freddie Mercury a remix písničky původně z roku 85 Living on My Own. A já si myslím, že oprávněně se dostal až na špici britský hitmarády. No my teďka pokračujeme dál a dáme si Tight Fit, tak zůstaňte s námi na 107 FM.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: Máme minutu po půl šesté, posloucháte Retro Party na Free Radio a další muzika už je pro vás připravená. Pojďme to ochutnat společně. Za chvilinku Disco Disco. Přichystaná už je pro vás i Nelly Furtado. Nebo pořádně našlepanej Master Blasta. Jak to vypadá s dopravou a s počasím? Pojďme se na to společně mrknout.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Buďte opatrní, co se týče dálnice D1 tady na 176. kilometru směrem od Brna na Prahu překáží porouchané osobní auto, tak opatrně. A ještě tady koukám na hustější provoz na D1, je to teda směrem na Vyškov a houstne to tady od 194. exitu až po zhruba makro. No a potom ještě byl hlášen silnější provoz na D2 směrem do Brna, ale tady už to vypadá, že se to relativně rozjelo. Ale každopádně počítejte s tím, že i na D2 můžete nějakou tu minutku ztratit. Jinak centrum města Brna v pohodě, tak snad to vydrží. Kdybyste se chtěli vy sami podělit o nějaký informace z cest, klidně volejte anebo nahrajte hlasovku do apky. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme 19 stupňů a podle radaru to vypadá, že by nás zhruba do půl hoďky mělo něco líznout, tak počítejte s možnými dešťovými přeháňkami. No a pršet by nám mělo i zítra, zejména po ránu, kdy budou teploty okolo 14 stupňů Celsia a denní maxima pak budou okolo 19. Takže každopádně zítra raději paraplíčka sebou, protože déšť je hlášen nejen na ráno, ale vydatnější přeháňky jsou hlášeny i od 15. hodiny odpolední.
2: Retro Party Free.

0: na Free Radio a něco mi říká, že o něm ještě dneska bude řeč, ale to si necháme na potom. Teďka je důležitá taky Eliška z Brodku u Prostějova, která si napsala o písničku, chtěla by něco od Robbieho Williamse, ale pokud nemám, mám zahrát něco jiného, tak Eli, dobrá zpráva mám a posílám i manželovi Tomovi a dětem Tobíkovi a Emičce. Za chvilinku dáme
1: Supreme. Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši.

0: natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Freeradia. Retro party Freeradia.
1: 17.56 je přesný čas, no a k 18. hodině nás doprovodí kapela M People. Šest, už si to k nám přikliše Tárka na jeho Simerik. A dáme jednu starší záležitost, Venus. Banana Ramano a bude toho samozřejmě ještě mnohem víc, tak neodcházejte nikam z doslechu a leďte dále Retroparty Free Radio na Free Radio 107 FM.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Dali jsme tureckýho Tarkana na 107 FM, no a před námi už teďka taky Bananarama a jejich Vínas. Je to písnička, která kdysi dávno zněla i v reklamě na holicí strojky. A co je pozitivní, tak s tím, jak se nám ochlazuje, tak už je nebudeme muset používat zas tak často. A to by mohlo potěšit i Janče, která napsala před chvilinkou do apky, že zdraví do studia a prosí o nějakou letní písničku. A dokonce prej někde četla, že se mají ještě vrátit tropy. No tak já nevím, kdy se koukám z okna, ale tak třeba to přivoláme. Dobrá, tak za chvilinku pro Janču bude Summer is Magic, to si myslím, že je letní až.
1: Miluji.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

To se jmenuje Smeček, no tak uvidíme, jestli se nám ještě trošičku přihlásí o slovo, ale než se tak stane, tak si taky přivodíme trošičku toho slunka z písničku od Venga Boys, napsal tady Jirka, který potřebuje trošku nakopnout, protože vstával v 6 a jel směr Mělník. Teďka už je naštěstí kousek od Brna, ale prej je to únavný a mám prosím dát Venga Boys, tak Jirko, není problém, dáme Uncle John from Jamaica, tak hlavně dobře dojeď. A každopádně na cestách ti budeme bavit a doufám, že nejenom tebe, samozřejmě skvělou muzikou a za chvilinku i pátračkou s detektivem.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A i dneska na Free Radio rozlouskneme jednu takovou záhadu. Možná vám vrtá hlavou, že melodii z této písničky znáte, že vám nějaká povědomá. Jasně, teďka, jak to tady hrajeme na Free Radio, tak je to 1.50 v naší hitparádě, je to Master Blaster a společně s tou Nation a pecka Make a Change, ale jak je to vlastně v Origošu? Kde se vzala tady ta povědomá melodie, kterou mnozí z vás možná znáte už od malička? No, budeme se muset vrátit hodně, hodně dozadu, protože vlastně tahle písnička Make a Change je založena na melodii takzvané David Songs a ta vlastně vznikla v roce 1977, kdy ji 86-letý skladatel, teďka už Vladimír Kosma, vytvořil a právě k filmu The Seventh Company in the Moonlight, který vyšel v roce 1977. A je to tedy filmová hudba původně a samotný skladatel je známý jako jeden z top autorů filmové hudby a dokonce už má na kontě více než 400 hudebních podmazů k různým filmům a třeba i k reklamám a můžete znát jeho hudbu třeba i z filmu, kde hraje Pierre Richard nebo Louis de Funès. No a teďka teda ukázka původní David Song, a kterou dělí vlastně od této verze, kterou znáte z Free Radia 48 let.
0: Free Radio. Free Radio.
2: Free Radio.
0: Radio.

0: trošku rozdíl, že, od Master Blaster, ale myslím si, že to má taky své kouzlo, takový úplně pohádkový keltský. No nic, pojďme raději dál.
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: Regatu Sanče na jejich Jumbo Jumbo Jumbo přesně o 6:30 dozníváno a my se koukneme na další songy. Dáme Mr. Wayne a hnedka potom naskočí do playlistu taky Aqua. A co by to bylo za retro party, kdyby nepřiskočil na pomoc i DJ Bobo? Ten nám tady nesmí chybět a hraje skoro každou neděli. Teďka se ještě pustíme do dopravy a do počasí a potom už muzika.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: A na celý širý Brno tu mám hlášenou jednu komplikaci, což jo, nevypadá vůbec špatně, ale každopádně opatrní, buďte na D2, tady na 12. kilometru směrem od Brna na Prahu srazil osobák bažanta. Místo nehody je však průjezdné bez držení, takže tolik k aktuálnímu provozu. Kdyby vy sami jste měli nějaký aktuální info o tom, co se děje a kde raději zbystřit nebo zpomalit, šup sem s tím na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku 17 stupňů, trošičku nám tady sprchlo, ale nic dramatického a myslím si, že podle radaru a podle předpovědi už by dneska pršet nemělo. S deštěm však počítejte zítra, kdyby mělo sprchnout okolo 7 hodiny a ustát by to mělo až někdy okolo 9. A potom je tam ještě hlášena vydatnější přeháňka okolo 15. hodiny. Denní maxima zítra budou dosahovat 19 stupňů, v úterý potom je nahlášeno 22.

0: že by chtěl právě něco od Karmy a bude to pro mě, takže děkuju taky všem komiťákům, zbrojovákům, bacha, i Tomovi Wernerovi. Tak jo, hrajeme. Za chvilinku taky slibovaný DJ Bobono a potom už můžeme hrát i podle vás. Stačí zavolat na 790 170 107 107 a nebo klidně využít naši apku jako třeba tady Michal.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.

0: Tak tohle byla Kermel 7 dena speciálně taky pro zbrojováky, pro kometáky a pro Toma Wernera posílal Michal. No a teďka tady máme další spojku na cestě, která už brouzdá za hraničím. O to ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: Tak zdravím hezky do Rakouska. Ty máš ještě před sebou, dá se říct, kolik? 2 hoďky cesty?
1: No, 3.
0: 3. No, tak si to trošku zpříjemníme. Na co máš chuť?
1: Dáme tam dneska Roberta Milese.
0: Children, dobrá, dobrá. Tak ať ti to hezky na cestách svíští. Chtěl bys někoho pozdravit nebo někomu tenhle song věnovat?
1: Hele, bude to pro tebe.
0: Děkuju
1: pro Lukina, protože to má strašně rád. Pro Culi a pro všechny skalní posluchače.
0: Super, děkuju moc. Tak hlavně pohodovou cestu a budu se těšit zase na příště. Ahoj.
1: Taky děkuju, měj se. Čau, čau.

i nám za chvilinku od 2:19 večerní, už za 3 minutky je to tady. A jaký songy nám k ní dovedou? Tak dáme si třeba na úvod Bloodhound Gang a jejich The Bad Touch. No a po 19. už taky odejem? Nebo MC Hammer? A co dále je i na vás, takže neváhejte, volejte 790-107-107, číslo přímo sem k nám do studia, a nebo klidně napište vzkaz, nebo nahrajte hlasovku do naší apky.

Boniem za námi, no a co dalšího se na Free Radio chystá, tak jednak slibovaný MC Hammer s peckou You Can't Touch This a potom taky budeme hrát Michalovýmu oblíbenému kolegovi, napsal ahoj Market, prosím pro mého oblíbeného kolegu S Club 7, děkuji, bude mít radost, tak to mě těší, že takhle můžeme někomu zpříjemnit třeba i odpolední šichtu, no a za chvilinku už i speciálně pro kolegu od Michala Don't Stop Movin'.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party. You can't touch this.

0: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Tohle byly S Club 7, taky pro všechny pracanty, no a teďka už jdeme hrát za volanty, napsal Vašek, hezký podvečer. Mohla bys prosím zahrát všem na cestách skútry? No tak samozřejmě mohla, vybírám song, který už jsme tady dlouho neměli, a to je Maria, paradoxně, většinou saháme po něčem jiným, takže tentokrát teda Maria, a hlavně Vašku v pořádku dojeď a samozřejmě i vy ostatní na cestách, přeci jenom už je tam tma, vlhko, no znáte to, raději opatrně.
0: Našli se další prachy, hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na

0: napsaný právě teď. V éteru Frýčka. Volej 790 107 107.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,

Na Free Radio nám dohrává Will Smith, no a ještě než se pustíme do dopravy a taky do počasí, tak si dáme Kylie Minogue a posílám to speciálně naší posluchačce Kiki, která prosí o písničku I Should Be So Lucky a je to taky pro všechny, co musí zítra brzo vstávat stejně jako ona, no tak myslím, že nás bude povícero. Tak za chvilinku Kylie.

0: Fajn servisu Lucky pro Kiki, no a krásně nám to vychází na Free Radio, za chvilinku je tu 7:30 a my se jdeme vrhnout na další informace ohledně dopravy a taky počasí, ale nesmí chybět samozřejmě ani ochutnávka toho, co nás čeká z hudebního světa. Za chvilinku třeba Moby. Dáme i něco trošku staršího od Modern Talking. Nachystaný jsou pro vás i Pussycat Dolls, který 23. září vystoupí i tady u nás v Praze, takže pokud jste fanoušci, tak se to nenechte ujít. Je to koncert, který je naplánovaný k 20. výročí od vydání jejich legendárního alba PCD. No, teďka už ale doprava.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: A přece jenom se potýkáme s nějakými problémy, tak pojďme mrknout ve Veslařské ulici. Tady u zastávky MHD Jundrovská narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Na místě je tedy blokovaný jeden jízdní pruh. Dopravní komplikace hlásí i Fignerova ulice, tedy u křižovatky s Janouškovou havaroval osobák do dopravního značení rovněž a na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. A ještě opatrně v ulici Rumiště tedy naboural osobák rovněž do lampy veřejného osvětlení. No co se tady dneska děje na těch silnicích? Třikrát lampa a auto. Místo nehody je s opatrností průjezdné, tak velmi opatrně, a jinak co se týče hustoty provozu, tak tady je to jinak úplná pohoda. Tak snad jenom opatrně na ty lampy. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 17 stupňů, pršet už by nám dneska nemělo, ale zítra počítejte s tím, že přeci jenom sprchne, a to hnedka od rána. Od 7 hodiny už tady vidím nějaké přehánky, k tomu 14 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se potom vyšplhají na 19, ale bude zataženo. V úterý už to vypadá trošku líp, bude polojasno a k tomu 22 stupňů v denních maximech.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: Dali jsme Pussycat Doll společně se Snoop Doggem a já jsem takhle koukala, protože jsem o něm dlouho neslyšela ani, jak se říká, ani video, ani slechu. A je to posud aktivní a dokonce jsem si všimla, že v červenci vydal song v nějakým featu a solovku pak v dubnu tohoto roku, takže dobrý frajer. A teďka ještě taky další přáníčko, který bychom mohli splnit, protože přeci jenom už nás to trošičku tady časově tlačí a tak jdeme na to. Ahoj Markétko, můžeš prosím tě zahrát Bass Hunter Dota pro tebe do studia a všem, co poslouchají fríčko. Díky Dominiku, tak ráda zahraju, tak za chvilinku taky Dota.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Visita Harry Benta, my spělali The Dota.
5: A Jojo Man.
4: Visita Harry Benta, my spělali The Dota.
5: A Feel Your Man.

Be happy. Retro Party Free Radia. Retro Party Free Radia. Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru.

0: DJ Tonkáši na Usiuno a co je hezký, tak mám tady posluchače Karla, který volá pravidelně do retroparty a ten zase zná už trošku taky můj hudební vkus a je hezký taky, když máme některé ty věci společný a jedno z nich právě teďka poletí do éteru. Kájo, ahoj.
1: Ahoj, krásný večer tobě a všem v Ladě.
0: Krásný večer, tak prozrať, co vybíráš za pecko?
1: He was the London Project, King of my castle.
0: Tak to má být super, Kájo, já se na to moc těším, je to pořádně takový našlapaný, nic unilýho, takže věřím, že to přijde vhod všem posluchačům, nebo aspoň převážně většině. Kájo, komu posíláš tenhle song?
1: No tobě a všem, kteří mají naladěno a doufám, že si to užijí. No.
0: Paráda, tak jdeme
1: a
0: na to.
1: A když se jim to náhodou, ta písnička doteď se jim nelíbila, tak se jim třeba ode dneška bude líbit.
0: Ty, já si fakt myslím, že to se musí líbit každému prostě. I když čest výjimkám, já vím, ale prostě rozhodně to stojí za poslech, že jo, takhle bych to řekla.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jo, jdeme na to, měj se hezky, Kájo, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, hezký večer, měj se pěkně, ahoj. Pátečka Free Radio. Pátečka Free.

0: King of My Castle za námi od Kaji, ano, a teďka už taky další skvělý song, který vybírá posluchač Cudro. Cudro, ahoj, hezký večer.
1: Ahoj Markétko, zdravím všechny posluchače a teď už přeju krásný večer.
0: Tak to na nás vybal, co máš dneska připravenýho za písničku?
1: Dneska mám připravenou makarenu, protože jak jsem ti říkal mimo éter, zrovna jsem dal odholek, jsou na zahradě. I když zamrholilo, tak komáry furt otravujou, tak se tady pleskám a nacvičuju taneček, tak ať si užívají posluchači.
0: Tak snad
1: to
0: bude odpusovat.
1: A pro tebe váš tým, pro tebe a pro všechny posluchače.
0: Díky, Cudro.
1: A hlavně teďka pro moji Aničku, no.
0: Ano, nesmí se pojít na Aničku, ale prosím tě, ještě když jsme u těch komárů, tak teďka jsem si vybavila, že jsem někde četla, že normálně Skrillexová muzika je odpuzuje, ale tak to můžeš vyzkoušet třeba zítra ve Freeboxu. Dneska Skrillex neklapne a uvidíme, co s nima dělá makarena. Možná rozšíříme výzkum a můžeš poreferovat třeba zítra Lukášovi, jestli to zabralo, jo?
1: Ale jo, určitě.
0: Tak jo, tak děkuju za věnování, děkuju za zavolání, měj se hezky. A já už tam teda posílám makarenu, no a za chvilinku už to tady přebírá taky Mackie Martin z House for You. Takže se loučím nejenom s tebou, ale taky s posluchači a budu se těšit zase příští neděli po 17. Tak čau.
1: Taky se loučím, já děkujem, ahoj.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. 107 FM.
2: Okay, and stop. We have had some technical problems.
3: House for you. House for you. House for you. To nejlepší

Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin 6 minutek a před malou chvíli začal pořad House for You Life na Free Radio 107 FM. Já si myslím, že tento víkend není třeba ani komentovat, protože to bylo na mejdáncích naprosto brutální, jak pátek, tak i sobota, ale tentokrát zase po dlouhé době byla lepší sobota. Strašně moc jsem si to užil, tu atmosféru, ta byla naprosto neskutečná, takže díky moc za to. No a dneska si celý víkend samozřejmě uzavřeme s pořadem House for Life na Free Radio 107 FM. Já jsem to dneska ostartoval novinko Jay Lumena Dance for Life, teďka Argy, Anima, Voice in my head a budeme pomalinku, ale ještě přitvrzovat, bych to tak viděl. Takže doufám, že máte za sebou taky krásně užitý víkend a my si ho samozřejmě tradičně uzavřeme s pořadem House for You Life a samozřejmě s Free Radiem 107 FM. Takže nezapomeňte, tradiční volume doprava, si to užijeme na 107%. Já už teďka ze startu mám speciální pozdrav pro Bohdana do Německa, takže Bohdane, my tě zdravíme, ať to šlape. No a taky nezapomeňte, že linka 790 107 107 je odblokovaná, takže klidně mě můžete zavolat, hodit nějaký pozdrav, nějaký vzkazík, nebo možná taky něco na přání. Pokud to bude samozřejmě ve stylu pořadu House for Life, tak rád splním.

Takže teď už jenom popřeji příjemný poslech. Jdeme užívat závěr celého víkendu a taky závěr celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM. Voices in my head. Let's go.

0: přátelé, House for Life v plném proudu a my tady máme první telefonát, jdeme rovnou na něj. Halo, halo, tady Free Radio, Ropax ráno volal.
1: Ahoj Meky, tady Lenka.
0: Ahoj Leničko, jak se máš?
1: Tak nějak rozpolceně, ale částečně to, co se stalo, se asi vyřeší. Mám trošičku rozhozenou hlavu.
0: Jak je to možný?
1: No, byla jsem s jedním kamarádem na pokecu, rozloučili jsme se, že pojedeme domů, já se chci otočit autem, najedu čumákem, že zacouvu a mě nejde zpátečka, jedu dopředu, říkám, co se děje. Jo, takže prostě nějaký trouble v Tylorovce, vyskočila si nějaký neumím se vyjadřovat odborně, tak to řeknu jako ženská, nějaký čumprdlík z převodovky.
0: Jasně.
1: Nějak jsme to naštěstí dopracovali, to auto v benzínce, domluvila jsem se naštěstí s kamarádem, co se mi stará do auto, že ho zítra vyzvedne, odveze a pojedu jeho autem, doveze to na dílnu a podívá se, co s tím je, ale můžu ti říct, že teda takhle rozhozená už jsem byla naposledy v únoru, by se mi taky na autě něco vykadilo. Taky to naštěstí mělo řešení, ale teda jako...
0: Tak snad to dobře dopadne. A prosím tě, co jsi dělala o víkendu? Byla jsi na nějaký mejdánku nebo relaxovala?
1: No já jsem víceméně o víkendu relaxovala.
0: Jasný.
1: Sobotu jsem byla v kině. Dneska jsme měli právě s tím kamarádem, co jsme se viděli, jet na motorku, ale protože počasí zrovna tomu moc nepřál, tak jsme to vyřešili náhradním jako řešení, jsme se aspoň pokecali.
0: Jasný.
1: A takže asi tak, tak to je prostě relaxační víkend, no. Super. Já už asi nějak moc na ty pátočky nejsou.
0: Super, super, koho pozdravíme, nebo něco zahrajeme?
1: No hele, výběr ten nechám na tobě, protože jako trancovou muziku poslouchám, ale teď si za boha nemůžu vzpomenout na žádného super interpreta, od kterého mám ráda nějaký písničky, takže tohle nechám na výběr tobě a zahraju to prostě všem lidičkám, kteří poslouchají, mají rádi tady tu muziku.
0: Jasný.
1: Ať si užívají a pokud možno v klidu následující pracovní týden.
0: Hele, ty jsi řekla trancovou muziku?
1: No, nebo co?
0: Já nehraju trancovou muziku.
1: Ale možná se teď úplně jako vygumovaná.
0: Ale v pohodě. Hele, já ti děkuju za zavolání, pozdravujeme teda a ať to dobře dopadne s autem.
1: Děkuju, já věřím, že to bude v pohodě.
0: Super.
1: A víte, teda pak nechám na tobě. Já super. To úplně, evidentně ještě trošku rozhozená, když plácavají kravinky asi.
0: Tak si užívej pořádně muziku a třeba se dostaneš do nějaké emforie nebo něco a bude líp.
1: Díky,
0: měj se krásně. Ahoj, díky.
1: Ahoj. Čau.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio.

0: chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Your Life na Free Radio 107 FM je úplně ve finále. Já vám děkuju za poslech, za zprávy, za telefonáty. Mám tady ještě jeden speciální pozdrav pro Muchu. A my se uvidíme už příští týden na nějakém mejdánku, anebo samozřejmě neděle to jistí a budu ve studiu Free Radio 107 FM přesně ve 20.00. Takže přátelé, ještě jednou díky moc. Mějte krásný zbytek celého nedělního večera, samozřejmě s Free Radiem. A ahoj!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

0: dopoledne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

nový energii. Nový energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!